vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

0: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90. Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Do Valmezu jsme zajeli 6 minut před 7 s Hitrádiem 90 a Mňágou až Ďorp. Já jsem Vláďa Řepka, krásné ráno vám přeju.
1: Doprava.
0: S Eliškou jdem na silnice.
2: V dálnici aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na několika místech mohou provoz komplikovat porouchaná auta. Poruše vozidla došlo na 299. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava-Olomouc. Místem momentálně projedete bez držení. Stejný problém hlásí i dálnice D11. Porouchané auto stojí na 55. kilometru ve směru na Prahu. Mimo dálnice už ale čekejte potíže v Praze. V ulici 5. května před nájezdem na jižní spojku směr centrum jsou v sobě dva osobáky. Blokovaný je tu jeden pruh, v koloně budete poskakovat od sjezdu na Opatov.
0: A ještě Pražský okruh, 16. kilometr ve směru na letiště, za sjezdem na Barrandov došlo v místě dopravního omezení k nehodě. Blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona se tvoří od Lohkova.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraného.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
4: Počasí. Tak už to dneska začíná, bude oblačno, zataženo, teď ráno místy i polojasno, ale pozor během dne na přehánky. Nejvyšší teploty většinou 19 až 24, na západě a na severu, v Česka nejvýš 20 stupňů.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
4: Čtvrtek, to zní moc pěkně. Minutu před sedmou ladíte Hit Radio 90, s vámi je Vláďa Řepka a díky za krátký rukávy, který dneska ještě můžeme obléknout. A věříme, stejně jako Paul McCartney, že zase bude sluníčko.
5: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Její hlas, to je opravdu balzám na ranní probuzení. Skvělý, že jsme si mohli dát Alison Moyet v 70 na Hit Radio 90, například před Faithless nebo Alanis Morissette. No dobré ráno. Pokud už sedíte v autě a ladíte nás v dabu, tak pozor, v Praze, ve Vídeňské, tam se nám zasekl pod železničním mostem kamion a nestačila běžná technika, tak na něj posílají tank, tak se nelekněte, když ho někde v Praze potkáte. To není invaze, jenom jeden blbec.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
9: Salonky.
10: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
9: Úklid.
10: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
9: Ha, kuchař.
10: Správně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Tak kávni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
14: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
15: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
16: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
17: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
18: Tak teď je ten správný čas.
17: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
18: Nejvyšší výkupní ceny.
17: Peníze i hned na ruku.
18: Vše vyřídíme za vás.
17: Přebereme záruky.
18: Nabízíme i možnost protiúčtu.
17: Přijeďte.
18: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
17: Tým Autocentra Davokár.

Poslední dobou se mi tak kolem třetí odpoledne stává, že vypnu. No, normálně, blackout. Nevím, co se předchozí minutu dělo. Neříkejte to na mě, většinou se mi to stane na poradě. A nejdřív jsem to přečítal takovýmu tomu rannímu vstávání, ale ne, oni jsou to erupce na slunci, díky kterým k zemi zítra dorazí magnetická bouře. Udeřit by měla právě touhle dobou zítra ráno. Technika by to a měla přežít úplně bez úhony. O lidech se tam nemluví, tak uvidíme. Zpátky k 90kám, Bon Jovi v 7.26, střídej Fugees na Hit Radio 90.

0: Savage Garden 738, dobré ráno. Pokud na sobě máte, anebo se chystáte ven jen s lehkou bundou, kterou si můžete odpoledne strčit do batohu, tak jste pořád OK, dneska. Kdyby měly být teploty kolem 20. Ale nezvykejte si, miláčci. Od západu dorazí studená fronta, přinese déšť, vítr a zítra teploty, které spadnou na 10 až 15 stupňů. Brrr, to je zima. Spice Girls, Mama nebo Team, držím ti město za chvilku.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
20: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
21: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: S týmem vám držíme místo na Hit Radio 90, 5 minut před 8. Já jsem Vláďa Řepka, dobré ráno. Jak vysoký bude od příštího roku daňový odpočet na hypotéky? I to prozradíme ve zprávách za chvilku a teď se jdeme podívat s Eliškou na silnice.
1: Doprava.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 25. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Kolem ale se zvýšenou opatrností projedete. Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy. Asi půl hodiny budete poskakovat na D5. Kolona se tvoří zhruba od 7. kilometru. Další zdržení naberete, pokud budete pokračovat na Pražský okruh. Ve směru k D1 očekávejte dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. Na okruhu jsou potíže i v opačném směru, tedy na Ruzini, a to od Jesenice. I tady končí kolona u exitu Ořech. Na vině je hustý provoz, kvůli kterému může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. A kvůli bouračce v ulici 5. května v Praze brzdí příjezd do hlavního města taky po D1. Popojíždět budete asi od 8. kilometru a zdržení je okolo 20 minut.
0: A ještě Brno, Palackého třída u křižovatky s Hudcovou poblíž zastávky MHD vozovna Medlánky bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BR10.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu

0: absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
2: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Hortikomplex. Potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a judistka Renáta Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili.
3: Do newsroomu Davidovi děkujeme.
1: Počasí.
3: A koukneme, jak bude. Bude oblačno, zataženo, teď ráno místy i polojasno, ale pozor na přeháňky. A nejvyšší teploty, jak kde, většinou 19 až 24, ale na západě a severu Česka nejvíc 20 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
3: Už hledáte občanku nebo pas? No, zítra se vám můžou hodit, když jsou ty volby. Tak zatím přemýšlejte, kde je máte. Je 8, s vámi je Vládě Řepka na Hit Rádiu 90 a nestrácíme naději. Že? R.I.M.
1: Vláďa Řepka. Hit Rádiu 90.

0: V roce 2007 vyrazil na ceny Eurovize i DJ Bobo, zastupoval Švýcarsko. Všichni čekali, že vyhraje, ale vypadl už v semifinále. To Česká republika o 20 let později, v roce 2027, prohrát ani vypadnout nemůže, protože se příští rok cen Eurovize neúčastní. České televizi šetří asi, aby bylo na Stardance. My přitvrdíme, Green Day nebo Rod Stewart bude na Hit Radio 90. Je 8.13. Dobré ráno.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
9: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Pěkně si hrajeme, co v 8.27. Fanoušci Roda Stewarta mají teď asi velikou radost na Hit Radio 90. A taky, když ho budete chtít vidět naživo, tak dělá rozlučkový turné. Po více než 60 letech na scéně uzavře kariéru. Final Encore, tak se jmenuje jeho šňůra. A úplně nejvíc na tom je, že přijede říct goodbye i sem k nám. Zastaví se u nás v Praze 24. června. My jsme se odávali před Fornum Blondes na Hit Radio 90.

0: Takže kdo to tady v 70 udává módní trendy? Pořád Madonna na Hit Radio 90 v 8.40 před například Backstreet Boys. Když se kouknete do skříně, máte tam flanelku, hodně flitrů, peří, tak to se vám tam buď zabydlil cirkus, anebo stejně jako Madonna udáváte aktuální módní trendy. Podzim je totiž ve znamení volánů, kanýrů a tun. Pánové, taky nevím, co jsou to ty kanýry a tuny, ale vám, milé dámy, když si budete prý myslet, že už je toho moc, tak ještě přidejte.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
18: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Rádio 90 za 4 bude 9. Já jsem Vladě Řepka, tohle jsou Vanastovky, Andělé. A tohle je Eliška a ta ví, jak se jede.
1: Doprava.
2: Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy. Asi 30 minut budete poskakovat na D5. Kolona se tvoří od 7. kilometru. Další zdržení naberete, pokud budete pokračovat na Pražský okruh. Ve směru k D1 počítejte s asi dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Na okruhu jsou potíže i v opačném směru, tedy na Ruzyni. Kolona se táhne od Jesenice a i tady končí u exitu Ořech. Na vině je hustý provoz. Kvůli nehodě v ulici 5. května v Praze brzdí příjezd do metropole i po D1. To pojíždět budete od 8. kilometru a zdržení je okolo 20 minut. A D1 brzdí i na jihu Moravy. Nesouvislá kolona se tvoří ve směru od Prahy. Poprvé se auta zastaví na 182. kilometru. A v opačném směru, tedy do Prahy, budete poskakovat u Holubic, kde naberete 15 minut.
0: Eliško, ještě přidávám Prahu, Karlín. V ulici za Invalidovnou bouralo osobní auto s tramvají. Tak počítejte s komplikacemi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.

0: aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Počasí. Bude oblačno, zataženo, pozor na přeháňky, nejvyšší teploty, jak kde, ale většinou 19 až 24, jen na západě a na severu Česka nejvíc kolem 20 stupňů.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Je minuta před devátou, já jsem Vláďa Řepka, čtvrtek se nám láme, jak počasí, tak pracovní týden, takže velíme ke strojům a jeden, ne, jedem a budou dva, dokonce dvě princezny. Spin Doctors teď na Hit Radio 90. Krásný čtvrtek.
3: Vlá

0: Tak teď beru aha, na Hitrádiu 90 v 9.11 před TLC za slovo. Tohle to není možný s tím suchem. Teď na Lipně klesla hladina tak nízko, že z vody vystoupilo i srdce Vltavy. To je původní zatopený koryto řeky, které z výšky vypadá právě jako srdce. Zapršet by mělo dneska odpoledne, a když ne, tak to budeme dělat jako Vitu Crying in the Rain. Sedneme si na břeh Vltavy a začneme brečet. Třeba to po těch volbách půjde i samo.
1: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Mami, já mám řidičák!
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Místo cukru do čaje si raději házím bokem v rytmu Alice DJ. Tak dneska nám končí to pěkné počasí, ale koukal jsem se na ceny letenek do Asie, tak asi vím, kde strávím podzim a zimu. Oni se ty ceny totiž zbláznili, ale obráceně v tom dobrým slova smyslu jsou hrozně levný. Z Prahy do Thajska nebo do Malajzie seženete letenku kolem 10 tisíc a v akci klidně za 8. A přitom loni jsme platili jednou tolik. Na Hitrádiu 90 v 9.24 raději teda už přitopím pořádnou baladou. Human League jsou tady.

0: Michael Jackson na Hitradio 90, 6 minut po půl desáté. Japonský fenomén Pokémoni slaví letos 30 let a ten, kdo poctivě sbírá a nakoupil si ho včas, tak mu jeho cena vyletěla skoro o 500%. V Pokémonech jsme měli kupovat státní dluh a byli bychom dneska v plusu. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě střídá Lucie. Lucie Bílá, láska je láska. Zítra se budu těšit, ahoj!
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.

0: stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitradio 90, 4 minuty před 10. Glowworm. Pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Na výjezdu z Kladna směrem na Pletený Újezd bouralo 5 osobních aut. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově, dávejte tam velký pozor. V Praze 1 v ulici Mariánské hradby u zastávky MHD Královský letohrádek komplikuje provoz bouračka se zraněním. Na místě počítejte se zdržením, poskakovat budete v obou směrech. A ještě se podíváme na dálnice. Krátkodobé dopravní omezení způsobuje zdržení na D1 na trase Praha-Brno. Provoz vázne mezi 92 a 95 kilometrem. Naberete asi 10 minut.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska by mělo být celý den oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo s přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle dokonce i bouřky. Teploty ale příjemně vysoko, 18 až 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Už je 8. říjen, hezký čtvrtek. Jak už několik dnů všude slyšíme, že se blíží to ochlazení, podzim a že babí léto už je definitivně někde na odchodu a zabouchlo za sebou definitivně dveře, tak dneska je ten den, ten čtvrtek, takže nic pro lidi, co nesnáší změny, a proto v 10 jako každý všední den s vámi Markéta, aby těch změn zase nebylo moc. Jdeme hrát.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Kdyby každý čtvrtek byl jako Pulp, tak by to byl hodně intenzivní den s nějakým dobrým obědem, třeba s moderní gastronomií a samozřejmě s krásným koncem toho dne. Pulp vloni vydali desku po dlouhých letech a od té doby mají zase vybukováno v diáři na dlouhou dobu dopředu. Žentoura nebo Wakefield, už za chvíli Hit Radio 90.
1: Každý čtvrtek od 2 do 4 bere vysílání do svých rukou. Do božích rukou.
2: Tak jako já se nechci nikoho dotknout, aby nebylo mrzení.
1: Můžete u toho být live, jestli se nebojíte.
2: Počkej, já jsem ti neřekla, že jsi starý.
1: Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4 na Hit Radio 90.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.

Jana Kledecký, proklínám Hit Radio 90. Teďka to bude ten nejpitomnější oslí můstek, co je hoden jenom začínajících moderátorů, ale každý si občas můžeme dovolit klesnout. Snad nebude Ester Ledecká proklínat přestup na jiný lyže po té nadcházející sezóně. Už toho má plný Instagram, že bude mít nejenom nový lyže, ale taky kolem ní bude nový tým těch nejbližších. No potom, co sledujeme naše repre pod novým koučem, víme, že si to musí takzvaně sednout. Tak tady to snad taky zapadne tak do stopy, jak má. Teď Young Dinej, taky Depeche Mode. Hezký dopoledne, posloucháte Hit Radio 90. Čtvrtek, 8. říjen, 10.29.

0: Ve 93. roce vznikl tenhle ten remix na YMCA. Vlastně ten trend předělaných diskohitů ze 70. let odstartovali Pet Shop Boys, když tenkrát předělali Go West. A pokud jste měli nějakou kompilaci v 90. letech plnou diskotékových hitů, kterou jste si buď to okopírovali od kamaráda, anebo vám dali peníze rodiče na boty a vy jste si za to právě koupili tohleto CDčko, tuhle výběrovku, tak ten remix YMCA tam určitě byl. Nejvíc 90. český metr, pokračujeme za chvíli s Madonou.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hitrádiem 90.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Trochu blázinec na Hitradio 90, Seal Crazy, 5 minut před 11. hodinou, pojďme na silnice. Doprava.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ohřech. Celkové zdržení pro osobáky je okolo 20 minut. Pětiminutové zdržení na vás čeká na příjezdu do Prahy po D5. Provoz vázne od 5. kilometru a poskakovat budete až do Prahy. A dopravní omezení brzdí provoz na D1 za Humpolcem ve směru Praha-Brno. Na 94. kilometru pracují silničáři, kteří uzavřeli pravý jízdní pruh. Na místě naberete okolo 15 minut.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. Teploty 18 až 24 a zítra, tedy v pátek, bude nejdřív jasno až polojasno, ale během dne od severozápadu bude přibývat mraků, oblačnosti, deště a možná i bouřek. Teploty ty už spadnou maximálně na 11 až 15 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je 8. října a v Praze vyjeli tanky, respektive jeden tank, naštěstí hasičský. Momentálně totiž vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu v Krči pod železničním mostem. Já jsem kolem jela ráno, dost bezradná situace pro všechny, tak ať se to povede prošťouchnout a vy tohle místo určitě objeďte, pokud tam nechcete strávit své mládí.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tina, taky Sting, Hit Radio 90, 10 minut po 11. Když to byla novinka, tak jsme se rádi dívali na Google Street View. Vím o spoustě lidí, kteří na tom opravdu trávili hodně času i během své pracovní doby, jestli tam třeba neodhalí něco zajímavého, nevěru nebo jiný zločin. Tak tahle ta služba slaví v Česku 20 let. Během léta se snímkovací auta proháněla křížem krážem Šumavou, aby tam právě nasnímkovala fotky pro Street View. No a je to venku. A protože podzim je na horách nejhezčí, tak si můžete naplánovat díky téhle apce trasu a třeba na podzimní prázdniny vyrazit právě tam. Jsou už za 3 týdny.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nerezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Lenny Kravitz, Hit Radio 90, skoro v 11:30. Dneska ve 14 hodin bude tady na Hit Radio 90 opět po týdnu 2 hodiny vysílat Boží Lucie. Boží Lucie můžete znát ze sociálních sítí a taky z veleúspěšného podcastu Chumelenice. No a každý čtvrtek ve 2 od 2 do 4 tady svou show spustí i na dabových vlnách Hit Radio 90. Takže i dneska pro vás Boží Lucie bude mít jedno téma, který s ní můžete rozebrat, můžete k němu cokoliv napsat anebo zavolat. Já to nastíním už teď, abyste měli třeba víc času na to si to rozmyslet. Jsou totiž kolem nás věci, situace, zážitky, kterým jsme se celý život vyhýbali. A když jsme je zkusili, tak jsme třeba zjistili, že obavy nebyly úplně na místě, anebo že jsme si na tom třeba dokonce vytvořili novou závislost. Je i pro vás něco takového v životě? Tak si to rozmyslete a dneska ve 14 hodin můžete kontaktovat Boží Lucii live. Telefon sem k nám do studia 728 68 636. Boží Lucii live už ve 14.

0: chaos, silnější než brnění. Vždycky si na to vzpomenu, jak Štěpán Šafránek vymýšlel kreativní reklamy pro Emila Nádeníčka. Bude 12 hodin za chvíli, ani nevím, jak se to vlastně stalo. Taky vám to tak strašně utíká dneska ve čtvrtek. No a tank v pražské Krči pod mostem zatím nevyprostil tu uvízlou soupravu, takže muka téhle šlamastiky pokračují dál. Jsou tam kolem toho dopravní omezení, počítejte s tím a další aktuální informace ze silnic za 15 minut.
1: Každý čtvrtek od 2 do 4 bere vysílání do svých rukou. Do božích rukou.
2: Tak jako já se nechci nikoho dotknout, aby nebylo mrzení.
1: Můžete u toho být live, jestli se nebojíte.
2: Počkej, já jsem ti neřekla, že jsi starý.
1: Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4 na Hit Radio 90.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
1: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
12: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: posloucháte Hit Radio 90. Hezké čtvrteční ještě dopoledne. Ještě 3 minuty tomu, tak můžeme říkat. Než si dáme přehled toho, co přinesl zatím 8. říjen, podíváme se na oblohu a taky na silnice. Doprava.
1: Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut se zdržíte na pražském okruhu směrem z D1 na Ruzini. Několik nesouvislých kolon je kvůli omezení od Jesenice až po sjezd na Ořech. Půl hodiny pak necháte na výjezdu z Prahy na Brno mezi 17. až 25. kilometrem kvůli silnému provozu a omezení na mostě Šmejkalka. Dopravní omezení brzdí provoz také na D1 ve směru na Brno za Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a zabrali pravý pruh. Zdržíte se do 15 minut. Pozor dejte na D1 na 318. kilometru na úrovni odpočívky v Rážné ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto a blokuje jeden pruh. Šťastnou cestu.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Já jsem nevinný.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Baka, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
11: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 360,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst se zvedl o 5 000, a to na 104 tisíc nabízených pozic. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Na síti X pak kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách. Kvůli dlouhodobě nepříznivé situaci Krajská komise pro sucho snížila minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného, a to až do dubna příštího roku. Týden Nobelových.

0: Viděla jsem obrázky z italských Dolomit, kde teďka o víkendu proběhlo mistrovství světa ve sběru hub. Vůbec jsem nevěděla, že něco takového existuje. A ještě víc mě překvapila pravidla kolem toho, když půjdete v Itálii na houby mimo tenhle ten závod. Tak za chvíli řekneme víc, je Radio 90.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.
12: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

Skvělá věc od Mike and the Mechanics na Hit Radio 90, 2:30. Hezké odpoledne. Zhruba před pár dny proběhlo v Itálii mistrovství světa ve sběru hub. Viděla jsem videa. A normálně na startu prostě stálo asi 500 lidí s košíkem a na střelbu z pistole se vrhli do lesů. Mají na to nějaký časový limit, hodnotí se tam kvalita nálezu, estetický dojmy a tak dál. Kdybyste ale v italských horách ještě taky chtěli třeba teď o víkendu na houby, než to tam všechno zapadne sněhem, tak musíte mít speciální povolení. Stojí to něco jako 8 euro na den a osobu? Je to v podstatě takový rybářský lístek a počítejte taky s tím, že maximálně si většinou můžete v Itálii nasbírat kilo hub. A kilo hub v porovnání s tím, co nosí Češi běžně z lesů domů, není úplně moc. To prostě usušíte a je to tak jedna porce do kulejdy. U nás se na houby prostě chodí odpočívat, v Itálii je to drama s celní kontrolou v zádech. Erasure.

0: Jako když se sejde pět chlapů, co i po 50 se vypadají sexy. Žádný pevní mozoly, žádný povislý svaly, prořídlý vlasy. Tak je to vlastně výhra v loterii pro všechny ty manažery, co je pasou. Jasně, že v případě Backstreet Boys to asi není úplně matička příroda, ale macecha botox. Ale i ty je prostě potřeba občas pustit do života, pokud si to situace, focení a videoklipy žádají. Pokračujeme za moment.
1: Z Hit Rádia udělá Hot Rádio. Boží Lucie. Poslouchej každý čtvrtek od 2 do 4. Boží Lucie live na Hit Rádiu 90.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
14: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No ještě víc takových písniček a my toho panáčka v dešti opravdu přivoláme. Mike Oldfield, Caradillon, tady na Hit Radio 90, krátce před 13. hodinou. Pojďme na dopravu.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anapechová. Zdržíte se 20 minut na Pražském okruhu směrem z D1 na Ruzini. Několik nesouvislých kolon je kvůli omezení od Jesenice až po sjezd na Ořech. Půl hodiny pak necháte na výjezdu z Prahy směrem na Brno mezi 17. až 25. kilometrem. Důvodem je silný provoz a omezení na mostě Šmejkalka. Pozor dejte na dálnici D1 na 318. kilometru na úrovni od Pošívky Vrážné ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto a blokuje jeden pruh. Dopravní omezení brzdí provoz na D1 ve směru na Brno před Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a zabrali pravý pruh. Zdržíte se kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.

0: počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno, polojasno, během dne bude ale od severozápadu přibývat oblačnosti a mraků. Odpoledne může přijít i déšť, dokonce i bouřky. Zítřejší teploty už jenom 11 až 15, ale na jižní Moravě pořád ještě poměrně vysoko, 17-18.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Jasná věc, i po 13. hodině pokračujeme tady na Hitrádu 90ka s vámi Markéta. Mám pro vás nádherný kousky Celine Dion, Cure a právě teď taky Cher.
0: Markéta Rachmanová. Hitrádio 90.

0: Celine Dion měla teďka takový lehoučký karamboleček na jednom ze svých pařížských koncertů, protože tam nejsou bohužel zakázaný mobilní telefony, tak už se to celý dostalo na sociální sítě. Přitom jinak by to viděli opravdu jenom ti, co byli v tom sále za zavřenými dveřmi. Ale bohužel Celine během jedné francouzské písničky a tance upadla, ale upadla s takovou jako ladností Celine. Kdyby se pád měl nějak jmenovat, tak by to byl pád Celine. Takže to vlastně skoro vypadalo, jako když to byl pád, který byl součástí té choreografie. Najděte si to, je to fakt dneska všude. Za chviličku dáváme třeba Vanostovi věci, Hit Radio 90.
1: Znáš z podcastu a ze sítí. Teď se s ním můžeš zaplést i v rádiu. Bez filtrů, bez masky, prostě Boží Lucie. Jen ona, 90 a ty. Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4. Na Hit Radio 90.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
9: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
10: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Když jsme se naučili tenkrát k videím dávat na sítích i hudbu, tak tuhle písničku spousta sebevědomých mužů používala jako podkres ke svému osobnímu vizuálu a jenom zlomek z těch chlapů to podle mě udělalo jako ironii. No, Rajcet, Fred jsou pořád aktivní, vystupují na takových těch 90s festivalech a docela hodně se o nich mluvilo vlastně v době pandemie covidu, protože Rajcet, Fred velmi hlasitě vykřikovali proti očkování, proti lockdownům, proti vládním opatřením. Evidentně teda jako jenom proto, že nemohli v tu dobu chodit do gymu, to je úplně jasný. A pak je tady kategorie mužů, kteří zkrátka vůbec žádné takovéto doprovodné písně nepotřebují. A je to tam. Tady jsou Depeche Mode, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90, 13.38 je čtvrtek a měli byste se pomalu začít zvykat na to, že každý čtvrtek mezi 14. a 16. tady na Hitrádiu 90 bude Boží Lucie. Boží Lucie je moderátorka, taky podcasterka a v tento den a v tento termín a v tento čas vás čeká na Hitrádiu 90 show, který ale my říkáme ne-show, Boží Lucie live. Takže už ve 2 hodiny přijde Lucie, která má pro vás dneska 2 takzvané boží hody, takže hity, který moc dobře znáte, ale pikantérie, které jste o nich ještě nikdy neslyšeli, anebo možná slyšeli, ale nebylo to tak zásadní. Zkrátka v jejím podání vám to určitě uvízne v hlavě. A samozřejmě taky anketní otázka, ke který vás budeme potřebovat. 720 868 636, to je číslo sem do studia, který si už někam poznamenejte, uložte. Je to číslo, který v Boží Lucie Live bude klíčové, Lucie.
1: Markéta, už jsem tady, proč dělá, že tady nejsem?
0: Protože my se tady spolu jako nebavíme, víš, normálně. My jsme tady solisti všichni a je to nezvyklé, když se takhle jako tady společně musíme bavit. To my neumíme.
1: Dostanu pokutu.
0: Uvidíme.
1: Tak já jdu pryč zatím, ahoj.
0: Tak ve 2, jo, ve 2 je tvůj čas až.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
13: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
12: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
14: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Už víš, co máš s tím ramenem?
20: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
19: Takže musíš zase někam jinam.
20: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
19: To bych taky potřeboval.
20: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
21: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Devadesátky.
22: You got that something.
6: Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Z Hitrádia udělá Hot Rádio. Boží Lucie. Poslouchej každý čtvrtek od 2 do 4. Boží Lucie live na Hitrádiu 90.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Lucie Live. Jediná nešou českého éteru. Začínáme.
1: Krásný dobrý dník na Hit Rádiu 90. Je čtvrtek, takže nás čekají dvě společné hodiny. Co se bude dít? Mám pro vás delikátní, typu chutnanej playlist a téma, který s váma potřebuju nutně probrat. Čeho jste se báli? Pak jste se k tomu odhodlali a jak to dopadlo? Byla to nakonec dívačka nebo vaše obavy byly oprávněný a byl to totální zmar, sedmej kruh pekla? Dejte mi to vědět. Na číslo 720 86 86 36 uděláme si terapii. A teď vykopávám Inexis Suicide Blonde.
0: Hit Radio 90.

0: Bon Jovi, Blaze of Glory na Hit Radio 90. To byly vybrnkávačky, co? Dneska řešíme, čeho jste se báli a pak jste se odhodlali to udělat a jak to dopadlo. Ať jsem fér, tak se vám musím přiznat samozřejmě i za sebe, ať hrajeme rovnou hru, jo? Až letos jsem se odhodlala začít dělat autoškolu ve svých 39. Ano, je to tak. Někdo má v tomhle věku krizi a koupí si kabriolet. Já se zatím naučím, jak do něj nastupovat, aniž bych dělala. Poprvé na dálnici jsem vyloženě ječela, to vám předvádět nebudu, v rámci zachování vašeho zdraví. A málem jsem i zavřela oči. Což je za volantem strategie, kterou vám instruktor spíše nedoporučí. Hele, bylo to hrozný, přísahám hrozný. Já jsem chtěla překonat svůj strach a ne docílit toho, aby ho začal mít i můj instruktor. Plus teda mám ještě schýzu z toho, že v každém řidiči vidím Filipa Turka. Každopádně papíry ještě nemám, dám vědět vývoj. Zatím můžu řídit maximálně atmosféru v autě. A ta je napjatá. A vy mi taky dejte vědět, čeho jste se báli, pak jste to zkusili a jak to dopadlo. Báli jste se zbytečně? A nebo jste se pak báli ještě víc?
1: Volejte právě teď. 720 868 636. Hit Radio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Tak nečekejte. Jezděte.
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
17: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
2: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
1: Hit Radio 90.

0: já nevím, mě tohle prostě vždycky dojme. Možná proto, že nemám žádný kamarády. Na Hit Rádiu 90. Rembrandt, I'll be there for you. A my řešíme vaše strachy, respektive překonaný. Co jste udělali, čeho jste se předtím báli a jak to dopadlo. Píšete mi na 720 86 86 36. Já vám za to moc krát děkuju, jste fantastický. Vybrala jsem tady první tři vaše komentáře. Majda píše, první noc bez dítěte. Bála jsem se, jak to malá zvládne u babičky. Ona byla v pohodě. Já jsem ve dvě ráno prohlížela její fotky. Majdo, buď úplně klidná, já to dělám se psem. V podstatě od hlídačky očekávám live stream. No big deal. Markéta píše, šla jsem na lanový park, abych překonala strach z výšek. Teď mám strach z výšek a navíc nedůvěřuji kamarádům. Ano, s tou bychom možná i někdy mohli udělat téma, k čemu nás donutili kámoši. Eliška, týden jsem nespala kvůli proslovu na svatbě. Nakonec se všichni smáli, jenom nevím, jestli tomu, co jsem říkala, nebo jak se mi klepala sklenička. Hele Eliško, já ti úplně rozumím, to je furt nevěsta, je to její den a na chudáky svatebčany vůbec nikdo nemyslí, že svý svatebčani.
1: Hit Radio 90.

0: Vet, vet, vet. Na Hitrádiu 90 krása střídá nádheru, aspoň co se boybandů týče. Dneska budeme hodovat na Back for Good od Take That.
1: Boží hod, hity, co milujete, pikantérie, co jste netušili.
0: Robbie Williams odešel z Take That, protože už nechtěl bydlet u svojí mámy. Cože? Dobře, trochu to zkracuju, přiznávám. Ale představte si, jste ve stejné kapele, stojíte na stejném pódiu. Holky po vás ječej úplně stejně. Teda podle mýho názoru po Robem křičeli trošku víc. Jenže vy se vracíte domů k mamince a váš kolega má sídlo, bazén a garáž plnou aut. Totiž Gary Barlow jako autor songu Take That vydělával mnohem, mnohem víc. Ve 20 kousnou, že kolega má komorníka a vám naopak máma říká, ať si uklidíte pokoj. No, Robbie mu to moc nechutnalo a tak odešel. Na svých solových koncertech dokonce Back for Good hrál dál, takže odejdete z kapely, ale její největší hit si vezmete s sebou. Jestli to chápu správně, taková hudební verze toho, když se odstěhujete od bejvalýho, ale necháte si jeho mikinu.

0: Boží hot. Devadesátky, jak je neznáš.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indicie. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
14: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
16: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Miluju reklamy, ale teď už stačilo. Jdeme hrát.
1: Boží Lucie live. Hit Radio 90.

0: pravdu a rozjedeme to konečně s někým, kdo je naživu. A jako první odvážlivec se mi sem do studia dovolal Lukáš. Luky, slyšíme se?
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, hele, tak já tě chválím před nastoupenou jednotkou, že jsi sebral odvahu říct nám, k čemu jsi sbíral odvahu?
1: Ale je to skvělý téma a já teda musím říct, že já jsem strašně sbíral odvahu na to jít na první rande s klukem. To bylo fakt jakože nerve-wracking.
0: Kolik ti bylo?
1: A bylo mi 15.
0: Aha.
1: A to první rande dokonce, já jsem z něj utek, ještě když jsem viděl přicházet, tak jsem utek, protože jsem se strašně bál.
0: Prosím tě, co to bylo za týpka?
1: Ale on jakože vypadal úplně v pohodě, ale já jsem si říkal, já nevím, jestli jsem ready mluvit s nějakým jiným gejem, protože to bylo poprvé, co jsem měl mluvit jiným prostě jako klukem, co na kluky, takže jsem úplně zpanikařil tíhle, že.
0: Jasně, takže se zdrhnul poprvý.
1: Jo.
0: A po druhý?
1: Ale po druhý jsem nezdrhnul a dokonce hned první rande skončilo jako sexem, takže vlastně tam už jej, ano.
0: No nekecej. Hele, no počkej, a když mluvíš jako o sexu, tak o čem se jako bavíme? Jako bylo to full on nebo full in? Spíš bych měla asi říct možná.
1: Ale jako bylo to jako všechno, což jako ale vlastně zpětně bylo strašně vtipný, protože já vůbec nevěděl, co mám dělat, protože jako prakticky nic jsem o tom jako nevěděl a pamatuju, že jsem tam dělal nějaký věci, které jsem viděl v tom filmu s Eminemem, že jsem si úplně říkal, jak...
0: takže jsi začal rapovat uprostřed. Jo, nebo...
1: jo, začal jsem repovat a pak jsem se tam snažil prostě o něco, co jsem si říkal, hele, viděl jsem to ve filmu, tak to musím vyzkoušet.
0: Prosím tě, a to tehdy nebylo ještě gay porno, že jsi byl odkázaný na film s Eminemem.
1: Ale prosím tě, ono to bylo tak, že vlastně tou dobou internet byl hrozně drahej a pomalej a já vím, že jsem prostě jenom viděl třeba nějaký fotky, které jsem si ukládal jako na diskety.
0: Aha.
1: Já jsem měl třeba disketu se 4 fotkama nahých chlapů a to vlastně... A to bylo jako všechno, že jako vidět nějaký pořádný jako video, to jsem asi vlastně neviděl, no.
0: Ježiš, to byla hrozná doba, viď?
1: Ale jako bylo to náročný.
0: No a prosím tě, měl jsi strach i teda z nějaký tý první sexuální experience, nebo to už se bylo jako, že překonal jsem mluvení, tak tohle už bude pohodička?
1: Ale to už jako vlastně horší podle mě opravdu bylo jako s tím člověkem mluvit a být na tom jako skutečným rande. A ten zbytek už byl takový, že už to už tak nějak jako šlo samo, i když samozřejmě taky člověk do toho šel úplně jako slepě a vlastně se divím, že to neskončilo nějakou katastrofou, ale jako nakonec to dopadlo dobře, no. Ale musím říct, že to bylo fakt jako šílený nervy, strašný nervy.
0: Ježišmarja, já úplně hele se klepu za tebe, každopádně obdivuju tvoji odvahu totálně, protože to muselo být jako extrémně náročný, ale předpokládám vzhledem tomu, že jsem mluvil o disketách, že už je to hodně let zpátky.
1: Je to spoustu let zpátky, já jsem už prostě 90-kový dítě, takže to fakt jako velmi, velmi, velmi daleko hluboko v minulosti.
0: Jasně, jasně, hele super, já ti moc děkuju, že jsi zavolal, že jsi s náma šeroval, posílám ti Genesis a měj nádherný den, papa.
1: Děkuju, taky, ahoj.

0: Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten, přes 30 let tradice, žádný korporát. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: Matouš Julcie live od 2 do 4. Nestihnete dopít kafe?
1: Posloucháte Hit Radio 90 a dneska řešíme, čeho jste se mega báli. Pak jste to vyzkoušeli a byla to buď naprostá pohodička, lehárko, a nebo úplně příšerný. A jedete bomby, musím říct, píšete mi fantastické reakce. Lukáš před chvílí mluvil v éteru o svém velmi specifickém sexuálním zážitku. Nebojte, nemusíte jít tak daleko, ať už jste skočili padákem, řekli si o víc peněz v práci, nebo poprvé promluvili na veřejnosti, poprvé někoho poslali do temných míst, chápete? Já čekám 720 86 86 36 a samozřejmě vám taky budu hrát. Na boží hod mám pro vás připravený majstrštyk od Queenu a teď Tom Petty, Learning to Fly.
0: Hit Radio 90.

0: To by byla taková škoda, kdyby Petr Muk dostal svýmu příjmení a nevydal ani sebe. Za náma oceán, vy posloucháte Hit Radio 90 a před náma jsou další vaše reakce na naše dnešní téma, který zní, čeho jste se báli, pak jste to zkusili, nebo jste byli třeba donucený to zkusit a jak to dopadlo. Ela píše, po rozvodu jsem se bála jít na rande. Kamarádce jsem poslala adresu, jeho fotku a domluvili jsme si záchranný telefonát. Jsme spolu 4 roky a kamarádka se pořád chlubí, že ho schválila. Já říkám, kdo nikdy nepsal kámošce ze záchoda z rande, ať hodí kamenem. Tomáš, 5 let jsem odkládal zubaře. Nakonec jsem šel a bylo to mnohem méně hrozný, než těch 5 let, co jsem si každou bolest hlavy diagnostikoval jako zánět celý lebky. Prosím vás, hlavně si nikdy si nic negooglete, to je instantní rakovina. Kája, bála jsem se nechat syna poprvé u našich. Ráno jsem přijela a on se rozbrečel, protože už musel domů. No jo, milá maminko, u babičky totiž nejste dítě, ale VIP host a pak se pro vás přijede vedení a vy musíte zpátky do režimu. Nic moc.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: nehrají. Hrajte!
1: Devadesátky a Boží Lucie jsou zpátky.

0: Úplně vidím stroboskopy, bokovky, čoukry, třpitky, hodně třpitek, muselo být. Mabel Disco Disco na Hit Rádiu 90. Dneska toho máte hodně co říct, milí přátelé, já jsem za to strašně ráda. Řešíme vaše strachy, evidentně jsme traumatizovaní úplně všichni, včetně Albíny, která by mi měla teďka čekat na telefonu. Já tě zdravím, ahoj.
1: A já zdravím tebe, Lucie.
0: Tak prosím tě, jaký jsi měla strach a jak to dopadlo?
1: Nevím, jestli to byl vyloženě nějaký děsivý strach, ale vždycky jsem žila v představě, že vlastně jet na dovolenou sám je divný. Mm-hmm. Nebo ne nutně na dovolenou, prostě někam. A když jsem poprvé v životě jela na dovolenou sama, bylo to naprosto fantastický. Protože myslím, že lidi se neuvědomují, že by měli trávit kvalitní čas nejen se svým třeba partnerem nebo rodinou, ale i sami se sebou. A když jsem tohle vyzkoušela, tak bylo to skvělý, protože člověk je vlastně někde sám úplně cizím prostředí, může být prostě sám sebou jako mnohem víc než normálně a je to hrozně zajímavý zážitek a můžu doporučit všem.
0: Klidně to můžeš říct na plnou hubu, jo, prostě tě nikdo neotravuje, ty si vybíráš, co budeš jíst, ty si vybíráš, jestli se chceš opalovat nebo koukat na památky, akorát tě teda nikdo nevyfotí.
1: No, je to tak. No. No, člověk zdokonalí svůj skill ve focení selfieček, je to pravda.
0: Jo, no. To je pravda. Hele, ono možná lepší se to vyfotit kolikrát sama, než to dávat svýmu boyfriendovi nebo manželovi, nedej bože.
1: Pravdu máš, pravdu máš.
0: Takže doporučuješ, říkáš, jako bylo to pro tebe nekomfortní a potom teda si zjistila, že vlastně je to nejlepší.
1: Byl to trochu nezvyk, ale člověk si pak zvykne a prostě si hrozně užíváš, že opravdu si děláš úplně, co chceš. Vlastně myslím, že člověk jako i víc zjistí, co vlastně chce dělat, protože už to nemusí s někým konzultovat a tak.
0: A dělala jsi něco special naposledy, jako co se nepotřebovala konzultovat?
1: A šla jsem na různý koncerty, kam bych normálně asi absolutně nešla. Koukala jsem na věci, prostě jako nic crazy, ale vlastně tohle z toho, že jako že se to prostě necháš plynout ten čas, tak to bylo prostě hrozně hezký.
0: Prostě jako by řekl William Wallace, svoboda!
1: Totálně, musím to udělat zase brzy znova. No a z takových méně konvenčních věcí.
0: Ty toho máš tak, víc?
1: Já toho mám víc, pardon. Tak vlastně vždycky, když mi třeba volal nějaký jakoby operátor telefonní s tím, že mi chce prodat prostě pojistky nebo cokoliv, tak jsem vždycky byla taková ta jako slušná holka, co si ty lidi vyslechla prostě a jako strávila s nimi těch 15 minut nebo 10. No a v jeden moment jsem se rozhodla, že změním strategii a vždycky jim řeknu, že si poslechnu jich nabídku, když si oni poslechnou tu mojí. A řeknu jim svůj skvělou nabídku, že jim chci prodat bronzové sošky satana.
0: What?
1: A kde?
0: What?
1: Přesně tak.
0: Počkej, I didn't see this coming. Bronzová soška satana, ok, byl zájem.
1: Vždycky jsou tak strašně šokovaný, že se z toho kolu nějakým způsobem jako okamžitě vyvlíknou a jdou do háje, takže tahle strategie funguje a vlastně je to mnohem efektivnější, než vlastně si je vyslechnout nebo je se snažit nějakým způsobem odmítnout.
0: Jasně, děkuju, hele, vyzkouším, to je výborný tip.
1: Kdybych chtěla nějakou sošku satana, Lucie, tak víš, kam zavolat.
0: Dobře, děkuji. Já tě na oplátku posílám YouTube, moc díky za telefonát. Mně se krásně
1: děkuju,
0: a přeju mnoho obchodních úspěchů. Pa, pa.
1: Ahoj.

0: 90. New Kids on the Block. A teď na chviličku zvážníme. Upozorňuji citlivější povahy nebo plačky, jako jsem já, že tohle bude bohužel dost smutný.
1: Boží hod. 90. Jak je neznáš.
0: Freddie Mercury naspíval tuhle písničku 6 týdnů před smrtí. Z jeho hlasu to ale nepoznáte. Představte si, že píšete písničku pro svého kamaráda, který umírá. On to ví, vy to taky víte, a potom mu ji dáte zaspívat. Takhle vznikala Show Must Go On. Brian May ji napsal pro Freddieho, který už byl opravdu hodně vážně nemocný. O člověku, který se uvnitř rozpadá, ale před ostatníma má pořád nahozený úsměv. Brian se bál, že takhle náročný song ve svém stavu Freddie už prostě nedá. Jenže Freddie si dal vodku, opřel se o mixák a zaspíval to tak, že Brian ten výkon dodnes popisuje jako jeden z nejlepších, totálně nejlepších v jeho životě. Ten single, tenhle, vyšel v říjnu 91. O 6 týdnů později Freddie umřel. Tu písničku už na koncertě bohužel nikdy nezaspíval. Až ho teďka uslyšíte, myslete na to, že tenhle hlas patří člověku, který už sotva stojí. A přesto zpívá, že show musí pokračovat.

0: hity, co milujete, pikantérie, o kterých jste nevěděli. To je Boží hod na Hit Radio 90.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Commerce Bank。
1: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Já jsem pořád tady.
3: Boží Lucie live na Hit Rádiu 90.

0: Delicious Ethic na Hit Radio 90. Náš společný čas se pomalu naplnil, ale nemůžu vás ochudit ještě o vaše reakce se svýma strachama. Tentokrát jsem vybrala takový, který dopadl dobře, nebo kinda aspoň. Pája, řidičák jsem se dělala ve 46. Před první jízdou jsem brečela. Teď brečí manžel, když mu řeknu, že dneska řídím já a on si může dát pivo. Dojetím. Jenom chci říct for the record, jestli tohle poslouchá můj kluk, až budu mít papíry, toto se u nás dít nebude, v žádném případě. Katka, bála jsem se přítele představit přítele našim. Ano, bála jsem se představit přítele našim. Teď mu máma píše častějc než mě. Když se rozejdem, mám strach, koho si nechaj. Girl, the same u mě. Soucítím. Tak, to je vše. Dneska to byl hotovej South Park. Dostali jsme sem anální sex i satana, všechny moje oblíbené věci, já jsem spokojená. Uvidíme, co přinese další týden. Těším se na vás zase ve čtvrtek mezi 14. a 16. na Hit Radio 90. A vy samozřejmě taky neopomíjejte poslech podcastu Chumelenice. Najdete nás na všech podcastových platformách. Aktuálně tam máme fantastický rozhovor se Zdíšou Pokornou. Těším se na vás tam, anebo tady příště. Papík.
1: Boží Lucie a Boží devadesátky.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V koloně se zdržíte na příjezdu do Prahy po D5, brzdí se za nájezdem z Rudné na 5. kilometru, je to na 15 minut. Kolona pak pokračuje na Pražském okruhu ve směru od letiště do Modletice, jde 20 minut mezi D5 a Ořechem. Na výjezdu z metropole zpomaluje provoz také na D1 za Jažlovicemi. Od 14. kilometru se budete sunout půl hodiny až do omezení u mostu Šmejkalka. Hromadná nehoda blokuje provoz na D1 u Brna. Na 206. kilometru ve směru na Ostravu se srazila 4 auta a kolona se táhne už od 202. Je na půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: V noci ještě počítejme s deštěm nebo přeháňkami na východě území, ale postupně by měly ustávat a vrátí se až večer do severozápadní poloviny Čech. Jinak bude přes den zítra v pátek převážně jasno až polojasno, právě jenom chvílema zataženo. Nejnižší noční teploty 9 až 3, nejvyšší denní 11 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: 2 hodiny zboží Lucí utekly strašně rychle, co? No, ale bude tady zase příští čtvrtek, mezi 14. a 16., tak se těšme. Teď už s vámi Ivo Aláč, přeju vám krásný čtvrtek, 90ky nonstop samozřejmě pokračují i se mnou a na úvod jedna skvostná Bittersweet Symphony.
0: Hit Radio 90 a Ivo Aláč.

0: řekněme třeba do včerejší 21. hodiny by si jistě přáli řidič toho pod mostem v pražské Vídeňské uvízlého kamionu převážejícího vrtnou soupravu. Vyprošťování nebere konce, na místo přijeli speciální tank, ale ten se porouchal. Už jedou další, tak snad se to povede.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting-česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tohle kdysi Celine Dion odprezentovala i na Eurovizi, rok poté, co v 88. vyhrála. Což se nemuselo stát, kdyby tenkrát Lenka Filipová dostala dovolenou cestovat z komunistického Československa a reprezentovat Švýcarsko. Na prvního vítěze z Česka tady čekáme, ovšem příštím roce se tomu tak nestane, protože se Česká televize rozhodla soutěže nezúčastnit. A víte, kdo nás vlastně zastoupí? Kanada, která sice není v Evropě, ale je novým členem Evropské vysílací unie a tak si odbyde svou premiéru právě ve velké ceně Eurovize, jak se této soutěže Eurovision Song Contest přezdívá. Za chvíli Tina Turner a nebo Alice Springs, ale tohle už jsou Pet Shop Boys. I wouldn't normally do this kind of thing. Normálně bych to neudělal, ale teď jo, na Hit Radio 90.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90 jízda jiné Češky Alice Springs. No a slušnou jízdu předvádí na tenisovém turnaji v Pekingu i naše Nikola Bartuňková. Dnes ráno našeho času doslova přejela zkušenější krajanku a finalistku letošního Wimbledonu Karolínu Muchovou 6-3, 6-0 a o finále se zahraje s letošní vítězkou Roland Garros, ruskou Mirou Andrejevou pozítří ráno v 5 našeho času. Samozřejmě budeme hodně fandit.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Devadesátky jsou zpátky.

0: Max Priest zakončuje tuhletu hodinu na Hitrádiu 90 skvělou věcí Close to You. Pojďme na informace důležité, nejprve od Renaty dopravu a potom od Lucie souhrn zpráv. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hromadná nehoda 4 aut vás přibrzdí na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru na Ostravu. Kolona se táhne od 192. a necháte v ní půl hodiny. Další nehoda se vyšetřuje na dálnici D6 u Bošova. Na 83. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů bouralo osobní auto s kamionem. Zdržení je do 10 minut. Postojíte si také na D5 na příjezdu do Prahy od Berouna od 5. kilometru. Necháte 15 minut. Pokud pokračujete dál po pražském okruhu, počítejte s dalšími 30 minutami navíc až k exitu Ořech. Šťastnou cestu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
8: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
9: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce podpořit působení českých firem na tamním trhu a posílit spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta by se podle Havlíčka mohla týkat letectví, dopravy nebo energetiky. Pivovar Ostravára příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Rozhodnutí navazuje na dlouhodobý vývoj pivního trhu, klesající spotřebu a rostoucí výrobní i provozní náklady. Ve Francii pokračují i dnes protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z liceí. Policie proti nim použila slzný plyn. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3 a 6-0. Postoupila poprvé do semifinále turnaje ATP. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut.
2: Počasí. V noci ještě počítejme s deštěm nebo přeháňkami na východě území, ale postupně by měly ustávat a vrátit by se měly až večer do severozápadní poloviny Čech. Jinak bude přes den převážně jasno až polojasno, nejnižší noční teploty mezi 9 a 3 stupni Celsia a nejvyšší denní 11 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Je to měsíc od toho posledního koncertu kapely Bon Jovi ve Wembley v Londýně v rámci turné Forever Tour, takže John Bon Jovi a jeho hlasivky teď relaxují, i když ještě se zastaví právě teď ve vysílání Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: 90-kový film Super Mario Bros. Byl teda fakt velký průšvih finančně u kritiků i u diváků, tedy ne u všech, protože dneska už je vlastně kultovní záležitostí. No ale na čem se všichni shodli je to, že Roxette k tomu filmu udělali naprosto skvělou písničku. A tohle byla ona ve vysílání Hitrada 90 právě dneska 17.12. Nebyl to tedy náš dnešní filmový hit v 17:30. Na ten se ještě těšte, před ním taky na Meatloafa, Nanu nebo Whitney Houston.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Sakra!
10: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
13: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tohle taky ještě nebyl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90, přestože už máme tolik hodin. Dneska totiž slaví Ellen Ripley z Vetřelců, Dana z Krotitelů duchů, Grace a Kiri z Avatarů a taky královna Isabela z filmu 1492 Dobytí ráje. Tak si pojďme zahrát právě hit z tohoto filmu na Hit Rádiu 90.

0: Skvělá Sigourney Weaver má dneska 77. narozeniny. Ve filmu 1492 Dobytí ráje o Krištofovi Kolumbovi si zahrála královnu Izabelu, tak jsme jako náš dnešní filmový hit v 17:30 vybrali právě hit z tohoto filmu. Vangelis tedy nabídl Conquest of Paradise na Hit Rádiu 90. V pondělí bude mimochodem den Krištofa Kolumba a dneska je tedy den Sigourney, které přejeme všechno nejlepší. A ještě si taky poslechneme, jak to vypadá na silnicích a dálnicích.
1: Doprava.
2: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. V Praze na Štěrboholské spojce u Běchovic směrem na Barandovský most bouralo osobní auto s kamionem, kolona se táhne už od Černého mostu. Stále zavřená je Vídeňská za jižní spojkou směrem do Kunratic, kde se nedaří vyprostit zaseklý kamion pod železničním viaduktem. Půl hodiny necháte také na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno od 12. po 25. kilometr. Na dálnici D6 na 126. a 5. kilometru ve směru do Karlových Varů likvidují hasiči požár auta a provoz tam zpomaluje. A nehoda vás přibrzdí na dálnici D2 z Brna na Bratislavu, kde na 4. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden pruh. Šťastnou cestu.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Já jsem nevinný.
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
11: Tady je všechno všech. Tady kolcho, jasný more.
9: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Sakra!
6: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Commerzbanka.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
2: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzen. Zíšu jen nějaký tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
11: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
12: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: minometní granát.
1: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu? Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.